0: Pojďte pomoct!
1: Pojďte pomoct!
0: Pojďte mi jde pomoct!
1: Pojďte pomoct!
0: Pojďte smrčím! Pojďte smrčím!